0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty foule je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šnůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej. Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Tennessee.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color FM.

hodinka se starší hudbou 70. a 80. let začíná. Je tu Old School na Core Music Radio. To byla Alicia Bridges a I Love Nightlife. Dáme si další muziku, která vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Nevín. Čekají vás SOS Band, taky Sugar Hill Gang. A teď si dáme Koo & Gang a jejich Big Fun. Tak doufám, že velká zábava bude i Old School pro tenhle týden na Core Music Radio.

Stejně si myslím, že základ kvalitního rapu je prostě dobrá muzika, která má nějaký rytmus a melody, potom nějaký zvučný srozumitelný hlas a rozumný text. No, ani jedno z toho v dnešním rapu není, tak doufám, že aspoň v old school vás tyhle old school rapy potěší. A my si dáme další muziku. The OJs a Love Train už za chvilku, taky Malcolm McLaren. A teď taky jedna taková vlastně rapová věc. Gary Bird and GB Experience s hostujícím Stevie Wonderem a skvělá věc The Crown tady v old school na Code Music.

Sisterami Vida, to jsou Gibson Brothers. Dodnes je spousta lidí, kteří jako se nějak moc neznají muzice, myslí, že jsou to Village People. No a v Old School si dáme další muziku. Dr. Hook, Sexy Eyes, taky Lori Miller. A teď Diana Ross, její krásná a málohraná věc My Old Piano. Také dále příjemný poslech Cold Music Rádia. Vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub.

byla Lori Miller. Předposlední kousek Old School pro tenhle týden. Na úplný závěr je tady taky velká vykopávka. Kapela Rahband a Messages from the Stars. Loučí se Jakub Mevín. Za týden opět naslyšenou v Old School s muzikou 70. a 80. No a přeju vám příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color. Color Music Radio.
2: Hudba všech barev.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin.
4: Color Music Radio.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 7 minut po 8. Dneska je pátek 26. června, svátek nám slaví Adriana a Adrian a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes slibují jasno, naprosto bez jedinýho mráčku a s teplotama, který budou atakovat 34 stupňů a bude prej ještě hůř. Ano, přátelé, dnes po ránu by teploty měly být kolem 19 až 22 stupňů, ano. Dokonce teploměr tady už ukazuje 25. Co se týče teplot dnešního dne, tak pozor, ano, už i dnes 33 až 35 stupňů. Taková je předpověď pro denní maxima. K večeru se ochladí a to na 27 až 31 a přes noc potom teploty kolem 22 až 23 stupňů. Ano, přátelé, taková bude dnešní nejnižší noční teplota a zítra tedy by podle meteorologů mohly teploty atakovat, tady ukazujou 35, ale informace mluví až o 38 stupních nad nulou. Tak na sebe dejte v tomhle vedru pozor, já doufám, že vám v uvozovkách můžu trošku zlepšit tedy dnešní ráno a dopoledne muzikou. Začali jsme Rosa Parks a Outkast, Running Aponia a House of Pain bude druhou peckou první části pořadu Frikolora. Ta se ponese v rytmu rapu a hip-hopu. Ta druhá část, jelikož je dneska pátek, nebude jiná než novinky ze světa junglu a drumbassu. Ano, přátelé, klacky v kýblu a standardní tedy vysílání po 9. hodině. No a jelikož je pátek, tak nás čeká soutěž s Lety Trollem, vaše oblíbená. Tak pokud tedy ještě jste nevyhráli lístek, tak i dneska bude možnost. No a před 9. a 10. hodinou klasika Frikolor Infos. Informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plány jasné, je ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

I takhle může znít Frikolora, i tohle může být první část The Jurassic 5 a jejich pecka Swing Set. No ale my se vrátíme k tomu standardu, kde tedy vévodí rap a hip-hop, a to třeba peckou od Busta Rhymes, Turn It Up.

Wu-Tang Clan a samozřejmě dá Mystery of Cheeseboxing, ano. No a my ještě jednu věc, tato je z roku 1993 a teď si dáme Funk on Me a věc, která má datum vydání, světe div se, rok 1993. Já jsem o tom párkrát mluvil, tenhle ten rok pro mě byl v rámci rapu a hip-hopu v podstatě nejzásadnější. Nejenže tím, že jsem ho začal poslouchat, ale podle mě vyšlo tedy hromada albumů. Je to správně, Zolko? Alp. A ty se zapsali tedy do historie, ať už to byli Naughty by Nature, nebo třeba Run DMC, Down with the King, ale mnoho a mnoho dalšího. A teď třeba Funk the Beast, Funk on Me.

za námi a já jsem si to užil, Zuzelka tady tancovala, takže ideální stav, když Zuzelka se směje a tancuje, hned je situace samozřejmě veselější tady ve studiu, je 54 minut po 9, po 8 hodině, zase se vrát na zem, Františku, pojďme se podívat na dnešní den, pokud jste se probudili teď, tak vězte, že informace zní následovně, je pátek, 26. června, svátek Adriana, stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují jasný, krásný den bez mráčku, ano, tak by to mělo dnes vypadat a teploty, přátelé, tak ty by měly být po ránu v tuhle tu chvíli mezi 19 až 22 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 33 až 35 stupňů. K večeru se ochladí na 25 až 30 a přes noc potom teploty klesnou k 20 až 22 stupňům. Taková bude tedy nejnižší teplota dnes v noci a zítra by teploty měly ještě stoupat. Tady píšou zatím tedy 36, ale

víc opomíjených záležitostech. Pro muže je obzvláště atraktivní přímý pohled, úsměv, schopnost být tady a teď, schopnost vyvolat příjemné pocity a schopnost přijímat komplimenty. Všechny tyto zdánlivě tedy drobnosti zvyšují přitažlivost a je možné trénovat a zlepšovat se v nich. Ano, přátelé, pohled do očí. Oční kontakt je obecně velmi přitažlivý a netýká se to jen interakce žena-muž a úsměv. Úsměv tedy je pozvánka. Vážný nebo zamračený výraz ho mate. Soustředění se na teď, když se vám daří, žijte v přítomném okamžiku a schopnost vyvolat v něm hezké pocity. Muž neřeší detaily jako nevhodné použité slůvko, zvláštní pohyb nebo nedokonalý účes a umění přijmout kompliment. Vystříhl vám muž kompliment, přijměte ho. Podle mužů to není jen hezké, je to přímo sexy. A my pokračujeme dál k našim čtyřhonohým mazlíčkům. Jak správně pečovat o psa v létě a na co dávat pozor? Tady je prý praktický průvodce, nejen pro horké dny. V létě zažijete se svými čtyřnohými kamarády spoustu radosti. Měli byste ale dávat pozor na některé nebezpečí, které představují riziko pro jeho pohodu a zdraví. Tady poradíme, co nepodcenit a jak správně s láskou, tedy se starat o psa na výletech v přírodě, na cestách nebo u vody. Letní vedra mohou být pro psy velmi příjemné, v některých případech i přímo nebezpečné. Přehřátí organismu, žízeň a s ním spojená dehydratace nebo popálené tlapky od horkého asfaltu či písku. Je jen na vás, abyste na své čtyřnohé přátele, tedy z těchto zdravotních problémů, dávali pozor. No a jak zabránit přehřátí? Psi mají jen omezenou schopnost regulovat tělesnou teplotu a přehřátí může být pro ně stav, který je přímo ohrožující na životě. Obzvláště náchylná k přehřátí jsou takzvaná brachycefalická plemena jako boxéři, buldoci, mopsi, francouzští buldoci nebo šarpejové. No a co pro ně můžete udělat? V první řadě psa nikdy nenechávejte, a to ani jen na pár minut v zavřeném rozpáleném autě. Opatrní buďte také během výletu, kde nemá váš parťák možnost se ani na chvíli schovat ve stínu. V horkých dnech se vyhněte sportování i jiným fyzickým aktivitám a zajistěte pejskovi možnost odpočinku ve stínu. Můžete ho nechat polehávat třeba uvnitř domě, pokud je tam chladněji, na studené podlaze nebo mokrém ručníku. Koupání je rizikem pro psí uši, dehydratace se projeví apatií, no a pečujte i o srst a tlapky. Tak ATC už od včera lehá tady na podlahu, kde je nejchladněji, co on to tak dělá vždycky, takže on si to samozřejmě zařídí, ten pes, tak trošku taky sám. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám. Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Letiště Praha proto spouští novou pomoc. Odjezd na dovolenou sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas, mám všechno zabalené, nezapomněl jsem na něco důležitého. Průzkum společnosti Lagardère Travel Retail, tedy provozovatel obchodu služeb na letištích a nádražích, ukázali, téměř polovina Čechů zažívá před odletem cestovatelský stres, proto přichází s projektem Letím v klidu, letím z Prahy. Jehož cílem je pomocí cestujícím zbavit se stresu a naladit se na dovolenou na letišti. Obavy z časového tlaku, kdy začít tedy volno, letiště přichází s iniciativou Letím v klidu. Podle jeho zástupců se tím snaží cestujícím zkázat, že před odletem se mohou zastavit, uvolnit a naladit se na cestu. Letištní prostředí, služby, obchody, gastronomie mohou fungovat jako příjemné rozptýlení. Tak já musím říct, speciální tým pro klidnější odlet, nový salonek i prostor pro zábavu. Já jak už jsem na letišti, tak už je hotovo, jo. Ale Zuzalka by mohla vyprávět, jak ty moje odlety vypadají, potažmo naše odlety. Tak se naleďte na tu pohodičku odletovou. Přátelé, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel. A to zní vždycky stejně. Tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak, časomíra ukazuje minutu po devátý, já už tady pravou rukou brouzdám v novinkách v rámci dnešního druhého tedy setu a ten bude jak jinak než jungle drum bassovej, klacko kýblovej a se soutěží na Let It Roll. Tak jako posledních pár týdnů i dnes si tady rozdáme jeden lístek, takže na

0: Držte uši, za chvíli vás čeká soutěžní otázka, teď už ale reklama a za chvíli muzika. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno při poslechu pořadu Frikolóra.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
3: A i když se mi chce třeba zařezávat.
2: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
8: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
9: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
10: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
0: No a jdeme na to rovnou z Ostra, novinka, Combination Style, Alex Perez. Ano, přátelé, dneska to nebude asi úplně extra pohodový, ale co už, je tady pátek a i pátek tedy může vzít za své a rozproudit něco, co na jiném rádiu rozhodně neuslyšíte. Novinky ze světa džunglu a drumbassu. Mezi 9 a 10 pod taktovkou DJ Frikyho jen a pouze na Color Music Radio.

OK, není na co čekat. A aby to bylo jednoduchý, přátelé. Minulej týden jsme to udělali složitý, soutěžní otázka nebyla jednoduchá, spousta špatných odpovědí. Dneska to bude jednoduchý. Jaký dva hlavní headlineři vystoupí na letošním Lety trolu? Máme tady pro vás lístek na Lety trolu. Ty kráso, to vedro je brutální. Máme tady pro vás lístek na Lety troll a soutěžní otázka je naprosto jednoduchá. Dva hlavní headlinery, který vystoupí na letošním Lety trolu. Ano, přátelé, taková je soutěžní otázka. Prosím, správné odpovědi zasílejte na instagramový účet DJ Freaky Fling. Do zprávy napíšete správnou odpověď. Předtím ale dáte follow, protože pokud nebudete mít follow, tak se do slosování nezařadíte. A odpovíte správně na soutěžní otázku, jaký dva headlinery dnes, pro dnešní soutěžní otázku, ale pro letošní Lety troll bude hostit Most v Mostě. Ano, přátelé, jezero, Most v Mostě, Lety troll, soutěž, jaký dva headlinery. Teď můžete soutěžit. Instagramový DJ Freaky Fling, účet je váš a já se dočím jenovat muzice, páč jsem úplnej debil. Dobrý ráno.

I Will Be OK, Drop Killers, a teď udělám radost tady doma, si myslím, tedy peckou Wanted, Paula Bryson na Yamaha, což ale tedy není úplně novinka, pokud by ale nešlo od remix od Matthewse. Ano, přátelé, včera vyšlo, dnes hrajeme, takhle my

A další novinka, Afonix, Sense MC. The Ferryman.

No a pojďme si zmínit soutěžní otázku ještě jednou. Pokud byste chtěli zdarma lístek na Lety Troll, máte možnost a to po ránu snad jenom s Frikolorou. Nejenže dáváme tedy aktuální novinky ze světa drum bassu, mícháme je tady v DJském mixu, ale ještě vám nabízíme lístek na Lety Troll. Ano přátelé, soutěžní otázka zní, jak se jmenujou dva headlineři, tedy dvě partičky, abyste v tom měli jasno, protože tady někdo zkouší tedy trošku fígle, ale budíš. Jsou tam dvě partičky, které zásadně ovlivnily celou drumbejzovou scénu. Jedna

Pokud víte, jak se jmenují dvě partičky headlinerů, který letos budou tedy vystupovat na Lety Trollu, tak to je správná odpověď na soutěžní otázku a soutěžíme pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink. Dáte follow, napíšete správnou odpověď a my vylosujeme jednoho z vás, který dostane od nás lístek, který Zluzálka bude losovat. Jeden z vás dostane lístek, který tedy dostane prej Zluzálka. Zluzálka nepotřebuje lístek. Každopádně jeden z vás dostane lístek, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, tedy dva, tedy headlinery, dvě partičky headlinerů, který vystoupí na letošním Lety Trollu. Na instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď a můžete vyhrát lístek. Pokračujeme v krasové jízdě, tohle je Upphonics a Sense MC The Ferryman, teď už Over You a Nautica, věc, která vyšla dneska, přátelé, takhle aktuální, my tady na Koloru jsme.

vás chci pozvat na dnešní vystoupení, a to v Klatovech, ano přátelé, dnes čínsky DJ Freaky a samozřejmě tour, celý léto jedeme společně, dnes Klatovy, zítra Vlašim, takže pokud byste náhodou chtěli vyrazit, určitě se tam potkáme, já se na vás těším. Teď ale ještě Lety Trolley soutěž a samozřejmě páteční jungle a drum bass klacky v kýblu na Color Music Rádiu, pořadu Freakolora. Dobrý ráno!

Tohle bylo Music is the answer a Voltage, teď už Can't Sleep, Mania, Nile T a já samozřejmě zopakuji soutěžní otázku tak, aby i ty, kteří se probudili až teď a naladili Color Music Radio, měli možnost se zúčastnit. Soutěž o lístek na Lety Troll, který proběhne na přelomu tedy července a srpna u jezera Most ve městě Most a soutěžní otázka o jeden lupen zní, jak se jmenují dvě partičky headlinerů, který vystoupí na letošní Lety Trollu. Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, napíšete tyhle dvě partičky a můžete se zařadit, potažmo, pokud to bude správně, zařadíte se do slosování o jeden lístek na Lety Troll. A to stojí za to, to není cena za 1 000, to není cena za 2 000, to je cena za několik tisíc, ano přátelé, já vůbec nevím, kolik lístek stojí, ale bude to granát, předpokládám, protože je to největší a nejdražší Lety Troll v historii, to já vím, a taky vím, kdo bude tedy dvojice headlinerů. Pokud to víte vy, píšete na instagramový účet DJ Freaky Flink, můžete získat lístek jako třeba minulej týden, myslím, že Luděk se jmenoval, předtím Jakub, tak doufám, že teď bude tedy výherkyně nějaká dívka, aby to bylo tedy genderově vyvážený, ale uvidíme, to se nedá ovlivnit, přátelé, a je evidentní, že muži tedy častěji soutěží, jsou taky soutěživější. Takže pokud chcete vyhrát lístek na Lety Troll, instagramový účet DJ Freaky Flink, dvojice tedy headlinerů, která vystoupí, dvojice tedy těch, myslím, jakože z uskupení, dvě uskupení, které vystoupí jako headlineři na letošním Lety Trollu. Napíšete správnou odpověď a můžete vyhrát lístek. Teď už Can't Sleep, doufám, že vy spát můžete. My bychom spali, ale máme tady tedy stvoření, který stává brzo, takže to taky moc nezaspíme. I když já jsem dneska dospával, takže já jsem v pohodě.

posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a 44 minut po 9. hodině. Já se jdu podívat, jak to vypadá ze soutěží. Já jsem se teď akorát stříhal v mezičase. Pak v tom vedru nejsou vlasy vhodný úplně, ani fousy, nic prostě. Chvíli jsem vypadal skoro jako takovej Keith Flint z Vyše.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora za Gramcem a mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 53 minut po 9. hodině a já mám pro vás informaci o parťácích tohoto pořadu. Bez nich by to samozřejmě nešlo a parťákem pro dnešní den není nikdo jiný než Mad Finger Games. A já už tady tedy z paty tahám informace, přátelé, a ty zní. Pár slov ze světa herního studia Mad Finger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Práce na vývoji u počítačových her sebou přináší nejedno překvapení. K těm příjemnějším patří třeba Fishtron, některých fanoušků Green Zone Warfare, kteří mají tuhle hru tak přečtenou, že dokáží využít každý detail, aby získali taktickou výhodu nad svými soupeři. Nedávno vývojáři zjistili, že někteří hráči využili možnost rozložit zbraně na součástky a díky tomu začali rabovat zbraně ze zabitých nepřátel mnohem chytřeji. Princip spočívá v tom, že například u AKček se vyplatí vybrakovat pouze jejich plynové trubice. Ty jsou totiž lehké a zabírají málo místa. A díky tomu lze ušetřit hodně místa a inventáře. Pokud zbraň vyrabujete hráči, který se po svém znovuzrození pro svou zbraň vrátí, tak zjistí, že jeho zbraň bez plynové trubice nefunguje. Získat takovou taktickou výhodu a ještě ušetřit místo v inventáři je moudrost, která se většinou pojí s těmi nejlepšími speciálními jednotkami. A na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. Dneska to dáme asi bez Frikolora Infos. Dáme si ještě jednu pecku.

ty, kteří jsou tedy soutěži chtiví a chtěli by vyhrát lístek na Lety Trolly, a vás nechám soutěžit třeba až do 11. Je mi jasný, že třeba jedete v autě nebo máte nějakou činnost, kterou nemůžete přerušit, ale chtěli byste se zařadit do slosování. Stačí napsat na Instagramový účet DJ Freaky Flink správnou odpověď na soutěžní otázku. Jaká dvojice, tedy dá se říct uskupení, dvě uskupení budou headlinovat letošnímu Lety Trolly. A mě zajímá, který to jsou. Pokud to víte, Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď, zařadíte se do slosování a to je všechno. Takže dvě tedy z uskupení headlinerů, který vystoupí na letošním Lety Trolly, DJ Freaky Flink, Instagram, dáte follow, napíšete správnou odpověď. Jedeme dál, ještě si dohrajeme tuhle pecku, tohle Electric Energy a závěr dnešní Frikolory.

A nestandardně je 26. června, máme pátek a dnes mají svátek Adriany a Adrianové. A já vám povím, že dnes počasí bude, meteorologové slibují sunshine jak hovado a teploty až k 35 stupňům, to je jediné, co potřebujete vědět. Taky to, že dnes vystoupí v Klatovech Činasky, mělo by to být prej u vody, tak to by mohlo zlepšit celou situaci, co jsem se před chvílí dozvěděl. No a taky je podstatný říct, že parťákem tohohle pořadu není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

0: No a my už vytáčíme Martina Svátka dneska neobvykle, ale já mám trošku fofr, už v 11 vyrážíme z Prahy a tak je potřeba to vzít z hurta a nechtělo se mi tady vymýšlet žádný blbosti. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co jsi pro nás připravil dneska jako první pecku Holiday Edition?

OK, a je vedra, vedra, viď? Ty jsi mě včera zase vypekl, jako vždycky, když se na něčem domluvíme, ale chápu, že v těchto vedrech se nedá splnit všechno, co se domluví.

kde jste v pohodě, jděte k vodě, nebo tak něco, a pokud jste do práce, tak pak až k vodě, nebo si vemte vodu do práce, prostě jak chcete, nějak to zmákněte. Dneska večer Klatovi, potažmo odpoledne, zítra Vlašim, já se s váma tuhle chvíli loučím, Martin taky nemá úplně ideální náladu, já jsem poho, takže díky za pozornost, mějte krásný

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze sex.

Posloucháte Holiday Edition. 1-1-2.

No tak to rozhodně nebývá často, mý milý, aby Holiday zaznělo takhle. Ale já jsem si říkal, mám tu příležitost vždycky v pátek zahrát něco takového, protože s bráchou jsme poslouchali občas tyhle ty věci. No, mně se povedlo i sehnat i celý album, který je takový, jako já to asi neumím tolik posoudit, nejsem technas. No ale každopádně tato věc, to je taková vzpomínková záležitost pro mě. Třeba si taky vzpomenete. Něco podobného pak rozjeli skúter, proto my jsme s bráchou skútery úplně nemuseli. My jsme si měli pocit, že to je kopírka právě Ultrasonic, který teďka znějí. No toto

Většinou to zpomaluje, já se musím taky trošku rozproudit. Já jsem měl dobrou náladu, pak se to nějak během chvilky zhoršilo a teď se do toho zase nahazuju.

Budeme znát tak nějak všichni skoro. No, Prodigy, vzpomněl jsem si, v Freaky o nich vlastně taky mluvil. No, tak ať je fajn.

No teď už zase trošičku změna v tom rytmu, i když ne, tak úplně jenom tak jako, že ten rytmus je dost takový rozsekaný, ale teď jsou tady So Solid Crew

Skvělej two-stepový remix udělal Wookie, tenhle ten mix. Jinak je samozřejmě Angie Stoney, první velká deska Black Diamond. No taky první single z tohoto

tak říkal jsem si, můžeme si Wookieho pustit. Já vlastně tuhle věc hraju docela, ne jako často, ale rád si na ní vzpomenu. A tohle je věc, která je, tohle je ukázka, která se jmenuje The Battle. No a teď je Wookie.

It's got also that grills. Já jsem si vzpomněl, protože na tyhle věci se podílel i rapper Paul Wall. Já jsem si vzpomněl na takový jemný track, který nahrál a který měl úspěch.

tohle je jeho nová věc, kterou tady teď hraju a docela rád. On má vlastně ještě další novou věc, která se jmenuje Real Hustler, ale ona tam s ním rapuje Glorilla a já prostě ten je, tu její flow nedávám, to prostě... I když to nebylo úplně blbý, tak to prostě nedávám nějak, takže Glorilla, ta si u mě asi moc neškrtne.

0: se nějak zaseknul v tom čase, tak teď pozvánkový break, za chvilku další muzika.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin.
1: Color Music Radio.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
0: Holiday Edition a

0: Side Effect.
1: No a tady ta následující věc, tak ta už je známá. Tak problem. I got one more problem with you, guys. Krásný poslech.

tak Ariana teď v současné době má novej track. Já jsem se ho nejdřív jako nějak nevšímal. Mě totiž strašně připomíná Taylor Swift. Já si nemůžu pomoct, ale ta Taylor na mě docela dělá dojem, protože jako všechny ty holky prostě se po ní teďka dost jako pěvecky jako opičej, teda je to cítit, že prostě ta Taylor je ovlivňuje, i když třeba Ariana to ovlivňování asi už tolik nepotřebuje, ale je to tam hodně slyšet. No, tady ta ukázka, kterou vám teď nabízím, Hater, I made you love me. Tak to je současná věc od Ariany, Ariana Grande.

Třeba v Americe Ariana Grande tahle ta věc chviličku vedla, byla první, nejlíp streamovaný a vůbec kupovaný single. Ale to jí vzala zase právě Taylor, která teďka nahrála, to jsem právě chtěl říct, že na mě ani nedělá tak jako dojem, že se po ní ty holky jako, že jí jako hodně žerou, ale spíš to, že ona nahrála countryovou věc, Taylor Swift, která má úspěchy teda v country žebříčcích, tak i samozřejmě v tom celonárodním žebříčku v Americe. A já jsem si říkal, že bychom si ji mohli pustit jenom nejdřív taková ukázka, protože já Taylor nehraju moc často, nebo nehraju ji vlastně vůbec v Holiday. Ale tenhle ten single jako docela na mě udělal dojem, to je pravda. Taky jsem se od začátku moc nevšímal a posuďte sami, jak je to podobný, jak je ta současná scéna. Tepe. V tom podobným umělým zvláštním vibeu.

Asi od první chvíle. Jako pěkně to zní, je to dobře, myslím, udělaný. Ariana taky není špatná, ale je to už takový odvárek trochu. No a já jsem poprvý zahrál tuto ukázku. Ale už jsem několikrát přemýšlel, že vám ji zahraju, ale co jsem vám chtěl zahrát, tak dneska to bude takový double shot od Taylor, to je teda velká věc, asi jak je to horko, tak to na mě nějak působí nebo co, ale je pravda, že tady ta následující věc, která teď ovládá teda Ameriku, tak to je country song a jestli se Taylor trošku k té country muzice jako vrací, jestli třeba vydá desku, nebo jak to s ní bude, tak to nevím, to zase se o ní zase tolik nezajímám, ale tato věc

co se country muziky týče, v první trojce v Americe nebo v první desítce má kolik? 3 věci v tom celonárodním žebříčku, takže velký úspěch.

Kato. Like Kalani, Missy Elliott. Let's get it, let's go. Back and forth. Let's get it, let's go. No, ale vzpomněl jsem si ještě na jednu věc z tohle alba od Kalani. Společně s ní Usher. Should have been. Or should have never been. To se teď hraje docela často.

No tak asi jste si možná řekli, že tohle byl Justin Bieber, ale on zní hrozně podobně jako Justin. Jinak je to Tone Stith, který vydal teďka album The Edge, tato ukázka My Feelings, no tak se to jmenuje In My Feelings, tak to je docela pěkně udělaná věc, stejně jako další ukázka, kterou tady jsem několikrát zahrál, to byla ukázka Fly. No teď už takový klídek na závěr Holiday, tohle je Aretha.

tato ukázka. Only thing missing is Alba Dam. Jak se to jmenuje? So Damn Happy. To je taky docela dobrá deska. A jinak předposlední věc ode mě pro vás. Tady jedna staroba na závěr. No já už se s vámi rozloučím teď, protože to odpojování dneska je trošku jiný. Dneska mě odpojuje náš řídící Mirek. Takže je to trošku jiný a můžeme se slyšet zítra, samozřejmě ACX, American Country Express, jinak zase příští týden. Mějte se krásně, krásný víkend. No a zvládněte to, ty vysoký teploty.

0: rychlý a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Bylo 12 hodin.
6: Color Music Radio.
7: Let's party. Have a good time. Here we go.
8: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
9: taneční party Pavla Bá.

Jo, to jsem pro, to jsem pro. Minulý polední menu, co jsme hráli přes víkend, to bylo Tropicano. Sice mezi tím sprchlo, projel jsem mi několika velmi ukrutnýma krupobitíma, nicméně stále ten feeling je velmi tropický, takže dnes začínáme v Brazílii.

E Aqua di Beber, trošku bosanovi. Přeju příjemný poslech, krásný odpoledne. Posloucháte Color Music Radio a Vladimír.

Tak, to byl samozřejmě strýček Santana. S hostující Macy Gray na mikrofonu a tohle už jsou Incognito. Nevím, to jste zaznamenali, ale už je tady i kalendářní léto. A to sice v neděli v 10 hodin 25 minut slunce stoupilo do Raka. Letní slunovrat. No a teď pondělí, úterý už luna ve vahách, element vzduchu, rostlin, květ.

Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito. Ravito. Ňam, ňam.

Beanie Man a Mia. Předtím Diana King a Bounty Killa. Když už máme to léto, tak se vším všudy i skrze dnešní hudební selekci v rámci poledního menu za podpory Roll to Ice Cream, čokoládových a rašídových jahodových nanuků ze Šumavy. Čerstvě taky v kornoutový verzi. Yummy, yummy. Šumavská mražená delikatesa. A díky za podporu Ondrovi a celý partě ze Šumavy z Roll It Ice Cream nebo Ice Dream. My ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, protože z té Šumavy na tu Jamajku není zas tak daleko, jak by si někdo mohl myslet. Takže zdravíme speciálně do Budějovice a do Krumlova. By the way, možná víte, že u Lipna je takový místo, který je hodně karibský. Znáte Windy? Zdravíme do Windy Pointu. Dejte vědět, že jste o nich tam slyšeli. Tohle už je jamajský Tarus Riley. A věc jménem Good Life se vzpomínkou na jamajského veterána Koko.

Tak, to byla Kelisa, jamajská zpěvačka, partnerka od Chronixe, která ohlásila předevčírem vydání nového alba, který vyjde už teď 30. června a na to se extrémně těším. Tohle byl jeden ze singlů, který se objevil loni a její soulový přístup k reggae music mě hodně baví. Možná byste ani neřekli, že to byl jamajský interpret. Je to tak. Posíláme lásku do éteru na všechny světové strany přes FM, DAB+, internety. Posloucháte polední menu? Tohle to je Teyana Taylor. A čím se dostáváme na vlnu hip-hopu a podíváme se, jak to vypadá s tou soutěží, respektive s vašimi odpověďmi. Protože soutěžíme už od minulého týdne o nový album Prago Union, který se jmenuje Nekorektum. A mám pro vás taky ukázku z nového alba od rapera, který si říká Jazzy Lepas. Ale ještě předtím je tady Teyana Taylor, song, do kterého si přizvala Miss Lauryn Hill a který připomíná toho, že láska je klíč toho všeho.

0: Šťastný kruh.
1: Až, no tak počkejte. Jsme zatlačili na pilu teďka. To před chviličkou to byl song jménem Zloba, single z nového EP, který vyšlo teď v pátek, pod kterým je podepsán, myslím, že budějovický rapper Jazzy Le Pass, jeho druhý album, tohleto produkoval společně s ním Jacob Karl. Srdečně zdravíme, věc se jmenovala Zloba a v refrénu tam hostovala Elizabeth Ann Strunka. Tak, z téhle desky si určitě budeme hrát i další věci, není to jenom rap, je tam i překvapivě funkový záležitosti, nechám na příště. No a teďka už... něco z alba Nekorektum, protože máme tady soutěž od minulého týdne o dvě CDčka z nový desky Prago Union, z kterého jsme si tak jako průběžně hráli nějaký věci. Tato byla trošku ostřejší, tak zkusíme přehodit na jednu věc, v který hostujou hnedka tu následující, kde hostujou Pio Squad, který mimochodem taky vydali nový velmi zajímavý věci, ať už pohromadě, anebo taky samostatně jako Filip Konvalinka solo. Ale my si dáme nejprve Prago Union z desky Nekorektum featuring Pio Squad, věc jménem Pracujeme na tom. A v zápětí poté se dozvíte, kdo že vyhrává CDčko, právě tady tohleto nový CDčko, z kterého si teďka hrajeme.
2: Hurá do práce!
3: Zase práce?
2: Co jako? Mám práci, nechte mě!

0: kouše do mě kouše.
1: Takže to byla ukázka, další ukázka z Alba Nekorektum od Prago Uniona, kdože vyhrává CDčko. Dva lidé, kteří správně odpověděli, že ten beat, respektive dva beaty na té desce Nekorektum dělal producent, který se říká Della Neri. Byl to asi docela chyták pro mnohý, nicméně dva z vás odpověděli správně, to znamená, každý vyhrává jedno CDčko. Jeden se podepsal iniciály AT, jako AT, a druhej je z Zbyněk, Zbíňa, tak gratuluju. A tady už je další český rap, další česká novinka, Filip Konvalinka z Pio Squad a jeho nová solovka, kterou nahrál s DJem Fatem. A to znamená Jihlavsko-Zlínská spolupráce a minulý čtvrtek proběhl v rámci Fonotouch rozhovor v rámci release party, která proběhla právě v obchodu s vinylama Fonotouch. A viděl jsem Martina Mikuláše, že posílal ven i záznam. To znamená, kdo byste měl zájem, otočte se na na Martina, on vám pošle odkaz Fonotouch rozhovor s Filipem Konvalinkou o jeho nový desce, z který si teďka zahrajeme jeden kousek, už od poslechu takový ostřejší, ale proč by ne? Ještě navíc, když je to takto tematický, tak pro všechny to zrovna někde dřou jako koně v tom vedru. Tato věc se jmenuje Big Bada Boom, Filip Konvalinka, DJ Fate.

0: Jako kůň, jako kůň.
1: Zdravíme do Jihlavy a taky do Zlína. A Filip Konvalinka, DJ Fate spolu udělali nový krutozní album Dvě mouchy jednou ranou, který vyšlo na labelu Ty nikdy 21. května. A teďka poprvé zaznělo něco i v rámci poledního menu. Blížíme se do finále. Tady ještě Mos Def s Busta Rhymesem. Poděkování taky pro MacParts.cz, co se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, i telefonu, i počítače. Pokud něco rozbijete s logem Jabka, tak oni jsou vám to schopní dát dokupy. MacParts.cz a pula. Tato věc se jmenuje Do It Now.

Tak, to byl Mos Def a Busta Rhymes. A k tomu jsem chtěl ještě připomenout, že minulý týden byl svátek 19. června, byl svátek, nebo respektive připomínka emancipace zotročených Afričanů po 400 letech otroctví právě 19. června. Teprve 161 let co bylo oznámeno v rámci té války Spojených států, ve Spojených státech. A přestože, zajímavost, jo, přestože Abraham Lincoln podepsal emancipaci, jakože osvobození a zrušení otroctví už v lednu 1863, tak v některých částech konfederace to normálně zatajili a otročili ještě další 2,5 roku. To je pěkná ostuda, co? Ale to vidí zpětně až historie. Chtěl jsem to připomenout jenom, protože vidím v prostoru sociálních médií takový až mi přijde jako rasistický narážky a tak si říkám, hele, je úplně jedno, jakou máte barvu kůže, nebo odkud pocházíte, důležitý toho, že jste v lásce, nebo nejste. Takhle jednoduchý to je. Tak pro... Pro více lásky Féteru posílám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také na kratelství Dharma Gaia a ještě jeden tip pro vás, že vychází skvělá knížka Meditace i legrace v novém rozšířeném vydání a vychází už zítra. dharmagaia.cz a to je knížka, pokud se chcete naučit pracovat se svou myslí. A my se k tomu budeme věnovat mnohem více v příštím poledním menu. Tak na závěr Summertime v podání nikoho jiného než Louise Armstronga a Ellie Fitzgerald.

je svatojanská noc. A když to dobře dopadne, tak uslyšíte i čerstvý reggae speciál. A od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, těším se na brzkou slyšenou a díky parťákům nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a Roy to Ice Cream. A ty vám všem, kdo píšete a interaktujete, jezděte opatrně a nestresujte se vůbec, nestojí to za to.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: nonsensical thing.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: Všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Martin.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a raší.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajda.cz.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Let's party, let's party.
9: Have a good

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

No tak co vy? Už se těšíte na dovolené prázdniny a na léto? No, čeká nás ten nejkrásnější čas celého roku, tak si ho užijte. Vítejte v posledním klasickém vydání hitů i rarit z tanečních parketů posledních 50 let. No a protože je to léto, budou tu samé pozitivní kousky, kde se často budou opakovat slova jako holiday, summer nebo vacation. Vacation to jsou vakace, tedy taky prázdniny. Tedy v podstatě to, co jsem řekl na úvod. No a od příštího vydání speciály na téma megamixy skupin, zpěváků, zpěvaček, ale i tematické bloky jako Italo Disco, Pop, 70. Pop 80. nebo Stock Aitken Waterman, funky z různých dekád, a nebo taky eurovizní dlouhý mix z doby, kdy ještě Eurovize stála za to. Ale co vás čeká v první hodině právě teď, tak samozřejmě dokončení příběhu, který Olina nazvala Přeslechy, a bude to část třetí. No a taky samozřejmě muzika jako třeba Robbie Neville, Sherry, Gibson Brothers nebo CC Catch. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte. No a čím jiným bychom měli začít než prázdninami? Přímo hymna Madonna, Holiday, pak The Underdog Project.

No, je tady poslední díl, třetí díl přeslechů nebo překlepů i nastroji tady dneska bude od Oliny a neboli Marky v tanku. To se vám vysvětlo a minule. Takže Olina píše, přímo pikantní bývají překlepy nastroji a jsme u toho. Když jsem pracovala v Sazce, tak se tam sepisovala taková ta nudná úřednická lejstra, které nikdo nikdy nečetl, akorát to nějaký ten vedoucí podepsal a založilo se to do šanonu. Po naklepání na stroji už tehdy jsme měli elektrické psací stroje značky Olivety. Pamatuju, Olino, my taky. Se to vložilo do takové deskové knihy a vedoucí jen obracel stránky a sázel tam podpisy. Jednou na to hleděla má podvedoucí Mikešová a pak šéfovi říká, sakra Josef, kdyby ta holka, tedy já, tam napsala Kozák je vůl, vy byste to snad klidně podepsal. No a po čase jsem přerovnávala staré spisy a našla jsem jeden list s překlepem mé předchůdkyně. Šlo o klasickou, často opakovanou úřední frázi používanou při inventarizaci. Majetek zadaný vám do péče. A ta má předchůdkyně udělala překlep ve slovu péče. Bylo to to samozřejmě, hádejte jaký. No a hned pod tím se hrdě skvěl podpis samotného ředitele. A ještě dodám přeslech z rodinného kruhu z času minulých. Můj praděd býval takový horal, co měl blízko Soláně statek. Měl velkého hlídacího psa, kterému říkal, kolik máš? Možná to bylo zkomolené jako Goliáš, ale měli pejsky i dalších divných jmen, třeba Hafrča, Kokila a podobně. Tu pradědovu osamělou usedlost často navštěvovali i zlodějíci a kradli mu ovoce, slepice, no a jednou i snopy obilí. Praděd vzal čagan, přiblížil se a plížil se kolem ohrady a potichu zavolal na svého psa, zavolal po moravsku. Kolik mášu? Nejblíže stojící labka se polekala a zaslechl to a myslel si, ale kolik už máš? Tak si myslel, že tedy volá na něj jeho kumpán a ptá se ho, kolik už toho uzmul. Takže zašeptal, třetí vážu. Na toho ale flákal praděd čaganem a volal, tož já ti dám třetí vážu, tohle třetí vážu. Se pak často v našem rodě užívalo jako úsloví hodící se k ledasčemu. Úvahu o tom předešlém zakončí mistrně, tedy skutečným mistrem. To jednou pan horníček si šel do opravny obuvy vyzvednout boty. Byla to velká opravna, boty byly seřazeny v dlouhých regálech, označeny štítkem se jmény majitele. A tak mladá pracovnice zvolna procházela kolem regálu a jen tak si opakovala horníček, horníček, horníček. Jak hledala ty boty s příjmením. No a starší spolupracovnice na ní náhle rozhořčeným tónem zavolala, no snad mistr. Na to horníček se schovývaným úspěvem poznamenal. Ale to není třeba, to nemuselo být. Jenže starší pracovnice, aniž mu věnovala pozornost, ve své větě dál pokračovala. No snad mistr bude vědět, kde ty boty jsou. A pan horníček to pak vyprávěl a dodal. Ona v té větě udělala takovou velkou pauzu a já do toho vlíce v svou hranou skromností a tím jsem se tedy odkopal. Tož, toť, od Oliny. Vše, ale ne tak docela. Musím jí na tomto místě velmi poděkovat za krásné zpestření této show, kdy s vtipem jí vlastním nám tady převyprávila mnohé kapitoly ze svého života. Ale nejen ona, i další se přidali, proto i jim patří dík. No a proto tady od Oliny ještě dodatek a předprázdninová výzva. Nezapomeňte si do svých cestovních baťušků připalit i klasický deníček s tuštičkou a celé léto zapisujte své dojmy z cest, mnohé zážitky, četná dobrodružství, která se vám poštěstí prožít. A i když budete trávit prázdniny třeba jen na balkoně pod slunečníkem a znuděně pozorovat hemžení dole na ulici, stejně vám možná vytane na mysli nějaká ta úvaha, o kterou bude dobré se s dalšími posluchači podělit. Zkrátka, pište a posílejte svá dílka. Takže, ať na podzim je z toho v párty bohatá literární úroda. Já se připojuji a teď už další várka letní muziky. Cosmic Girl a Vacation, vakace neboli prázdniny, pak Fresh Fox a Summertime, no a nakonec Robin Neville, Back on Holiday, tady už jsou Cosmic.

Nacházíme se v první hodině taneční party, dnes výhradně na téma léto a prázdniny, tedy na řadu přichází Linda Fields a In the Summertime, pak Funky Love Club a Hot Summer Nights, ale nejdřív Sherry a její magické prázdniny.

0: Když vyšel obrovský a první hit téhle skupiny, nikdo pořádně nevěděl, co je název písničky a co skupina. No, uznejte, Scotch a Disco Band. No, ono se nabízelo, že se skupina jmenuje Disco Band a zpívá písničku Scotch. Ne, je tomu právě naopak. Hráli jsme si ji několikrát, teda pouze v období covidu. Mi bylo dost blbý tohle pouštět. No, uznejte sami. To by znělo jako provokace. Tady jsou Scotch a Disco Band maxi verzi.
1: Maxi mix.

Ve skoro letním vydání nesmí chybět ani latino-americano sound, a kdo jinýho přinesl než Gibson Brothers Latin America. A právě dohrává eponymní skladba Hop Day Holiday. Kdo neví, co to je, zeptejte se tý příšerný umělý báby. Tak a teď pauzička, nikam nechoďte, pokračujeme za chvíli a dokonce ještě CC Catch, ta na to jde rovnou, letní polipky, pak Bananarama a Cruel Summer. No a nakonec symbol léta, tedy Itálie, Alice a Summer on the Solitary Beach. Za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta. Disco hity i rarity non-stop.

0: No přátelé, jsme ve finále, od příště celé dva měsíce Megamixy, jak jsem v úvodu zmínil. Vítejte u skoro letní taneční party, i když počasí nám říká ano, ano, je léto. A bude plné dobré muziky a dobré nálady s motem Summer Holiday a Vacation. No a co vás ještě čeká? Numero uno, Gary Lowe, Cool and the Gang nebo Five Star. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si pod záložkou podcast vše, co jste zmeškali, stahujte a nebo poslouchejte, a že toho zmeškáte v létě určitě hodně. A jdeme na to. Jako první Brand Image a Love in a Summer Night, pak zase léto skupina Loft a dvojitě léto, tedy Summer, Summer. No a nakonec opět cover. Sadím se, že mnozí vůbec neví, že tohle kdy Bonnie M. naspívali. Originál je totiž od 10cc. No, co asi? Dreadlock Holiday. Takže objevujte vaše oldies ještě jednou. No a k tomu skvělý poslech přeje Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio. Color Music Radio.

No víte, jak se řeknou německy pyhy? No, to se mi moc hodí. Ony pyhy se totiž řeknou samašprosný, což je logické. Nejvíc pych totiž naskakuje, jak známo, v létě, a to se hodí i sem do předletního minispeciálu. Skupina UKV neboli Ultra Quatzwelle, pak Sister Sledge a pohodovka Let's Go on Vacation. No ale na začátek tady bude divoká Argentina, Summertime.

0: tohle ta pohoda přímo čiší. Posloucháte poslední klasickou party před prázdninami, kdy si budeme hrát jen a jen megamixy o těch prázdninách. A přesně sem se hodí i následující skladba, z které to léto taky tryská. Mark Medlock, tedy zlí jazykové tvrdili, že to byl milenec Dietra Bohlena, nikomu to neříkejte, ale to je v celku fuk. Má skvělou muziku, Summer Love, že by s Dietrem, no nic, já už mlčím. Pak funky Tina Morales a Summer Moves, ale na začátek Gary Lowe a Don't Shout. Nebojte, léto se tam skloňuje ve všech pádech. Takže, milí zlatí, tady už je Italo Disco, Gary Lowe a Don't Shout.
1: Disco classics from the 80s.

0: Sourozenecká formace z Velké Británie Five Star, tedy logicky pětice holek a kluků, měla bezpočet hitů a hlavně MTV si je oblíbila, jak jsem tehdy konstatoval. No, hráli je od rána do večera. Za mě jednoznačně nejlepší hit si pustíme právě teď a skrývá v sobě svatou pravdu. Aby totiž mohlo být hezky, tak musí být i ošklivo, protože pak si teprve užijeme to krásné počasí, čili to hezké. Rain or shine, tady je maxi verze.
1: Maxi from the 80s. Music in PWL style.

Novější záležitost Patty Ryan featuring Systems in Blue a One Night in Moscow. A pod námi ještě jedou legendy, tedy Village People a Getaway Holiday. Tak, přátelé, začíná to být vážné. Končíme a za týden více hudby, méně slov v podobě megamixů. No, jak to bude probíhat, tak to sdělím na úvod příštího již letního vydání. Teď na Music Only Party Time do 2 do rána, zítra Kuba Melin a Lahut Kváství a taky Martin Svátek. No a dokonce ještě numero uno. Ti nejsou skromní, dělají si prázdniny rovnou na měsíci. Asi s maskem. Pak skupina On TV a Holiday Love Affair. A nakonec Cool and the Gang, no co asi jednoduše Holiday. A ty si všichni užijte taky. Každičký den si užijte, protože a jelikož léto je krátké. No a díky, že mě posloucháte. Od mikrofonu se loučí Pavel.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

nedokázat. Bez odpovědi znova se zastázat, být vzhůru hozen a zase klesnout dolů.

0: Music Radio. The best music in town.
1: I mean, I'm happy. We met me up.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill outové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.